0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Väzeň v leže, reže, mreže, hrubé mreže, hradnej veže. Prereže či nepreže?

sám střel do břicha a do hlavy, do břicha a do hlavy. Jak je ti mezi dvěma horami, honem se nadechni, než tě sněhy zavrát.

0: Belinda Carlisle za presný čas. V útorok, 4. augusta, 9. hodina a 27. minúta. Počúvate Nitrianske rádio.
1: Rádio Nitra.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Naša občasná rubrika 2 v 1. To som si myslel. A preto je občasná. Sa zameria na skvelú kapelu The Dolly Roads. Počúvate Nitrianske rádio.

ta, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám

trošku naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

Janek Ledecký, na ptáky sme krátky. Nezabúdajte, po 14. Po servise, samozrejme úvodnom, čaká nás Slížovica. Slížovica, rozhovor o nej.

se dočkal. Svýho člověka jsem našel. Ale je spousta psů, spousta gampů, který v tom kotci v útulku na toho svýho člověka, který mu dají celý svůj svět, teprve čekají. Dejte jim tu šanci naučit vás žít.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoct mě, nečekuj.

0: je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Koby. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků

vždy smaže. To, že sme boli, nám nikto nedokáže. Nech lásku nezakáže, nech lásku nezakáže.